smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tak když spolu spím a na bytě tě mám,

0: bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu, bahu.
1: Někdo hráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Radio Český Blaník.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rádio Český Blaník.

Bombony hrály umyle, vrčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kam jde lord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: hotelu Ritz.
1: Tak to byl hotel Ritz, tedy čtyřtet Jiří Korn, hlavní roli na českém Blaníku. Šestá hodina odbyla a po ní si dáme třeba Turbo. Taky Kabáty a Báru. A zaspívá i Hanička Zagorová o studánce stříbrné.
2: Studánko stříbrná, teď jsi tam, a kde jsem já?
1: A já vám teďka zaspívám něco málo o počasí.
3: Počasí na českém Blaníku.
1: Když ta rána už jsou chladná, tak nebojte, přes den se nám to vytáhne i dnes a dočkáme se až 24 stupňových teplot. V západní polovině Čech 18 až 21, na horách kolem 15. Převážně má být polojasno nebo oblačno. Na západě může být i zataženo a výjimečně, a to hlavně na severozápadní části země, se mohou objevit slabé přehánky, ale podtrženo sečteno, čeká nás krásný den s českým Blaníkem. Za chviličku zprávy.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Já budu chodit po špičkách, snad dětí nezbudím.
6: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní ta nejhezčí.
6: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout Babišovu vládu. Pro současný kabinet hlasovali podle očekávání poslanci všech tří koaličních stran. Opozice tak neměla šanci je přehlasovat. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib po hlasování ve sněmovně řekl:
1: tato vláda a její poslanci ukázali, že vlastně ty sliby, co dali voličům, neplatí, že Babiše hlídat opravdu nechtějí jeho koaliční partneři, to, co chtějí pohlídat, jsou primárně jejich teplá místečka.
0: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze mimo jiné výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím podle premiéra Andreje Babiše není jasné, kdo ji zavinil. Babiš v České televizi připomněl Turkova slova o rezignaci v případě, že bude na vině. Kácení stromu u tunelu Hřebeč na Svitavsku blokují spory o posudky. Lesy České republiky řeší povolení kácení na silnici třetí třídy zhruba 2 roky. Kvůli opakovaným pádům stromů je silnice od srpna zavřená. Státní podnik stromy pokácet nemůže, protože ochránci přírody zpochybňují posudky určující, které stromy jsou nebezpečné. Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus s tím, že se letošní léto vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy. Na konci sezóny pak ještě rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Teď s vámi bude Veronika Rážová. Doufám, že se hezky vyspala.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, Moni, hezky jsem se vyspala, děkujeme moc za zprávy a mám dobrou náladu, protože tu mám pro vás spoustu českých písniček, které máte rádi, tak snad ji budete mít dobrou i vy. Tady je Marta Kubišová.
5: Hej!

Marta Athena Eleftariádu, dál než slunce vstává na Českém Vlaníku. Dnes máme 2. října, přeju vám krásné ráno. Dnes svátek slaví všechny Olivie a také všichni Oliverové. Tak všem Oliverům a Olivím všechno nejlepší. No a komu také můžeme popřát, tak to je český herec Petr Štěpánek. Dnes je mu 78 let. Stejný věk dnes dosahuje Olga Matušková, česká zpěvačka a manželka Valdemara Matušky. No a pojďme se podívat i do zahraničí. Britský zpěvák Sting, tak tomu je dnes rovných 75, stejně jako americké zpěvačce Romině Power. No a kdo ještě slaví zase z českých luhů a hájů, je český herec Roman Skamene. Je mu 72, stejně jako dalšímu českému herci a dabérovi Marcelu Vašinkovi. Tak všechno nejlepší a možná všechno nejlepší i vám, kteří slavíte. A pokud máte důvod k oslavám a nemusí to být jenom narozeniny, klidně si tady u nás na Českém Vlaníku můžete udělat radost písničkou na přání. Už zanedlouho vám prozradím, jak na to, ale do té doby další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu třeba kapelu Oceán, tedy Petra Muka v hlavní roli, ale ještě předtím Kabáti, Bára na Českém Vlaníku. Tak krásný poslech a dobré ráno.

0: To teda ne, zpívá Věra Špinarová na Českém Blaníku. Tak já naopak říkám, to teda ano, protože my budeme pokračovat dál. Za chviličku další české písničky, které máte rádi, ale ještě předtím si pojďme připomenout, že celý tento týden si povídáme o plemenu psa Border Collie. To patří mezi nejchytřejší psí plemena na světě. Původně byla vyšlechtěná na pomezí Anglie a Skotska k pasení ovcí. A tak má do dneška obrovskou chuť pracovat, učit se a hlavně být pořád v pohybu. Je to velmi vnímavé, rychlé a oddané plemeno a nové povely se zvládá učit velmi rychle. Rozhodně to ale není pejsek pro někoho, kdo hledá parťáka hlavně na gauč, protože borderka potřebuje hodně pohybu a taky zaměstnat hlavu. Skvěle se tak hodí k aktivním lidem na dlouhé výlety, na běhání, psí sporty nebo agility. No a pokud se náhodou borderka začne nudit, práci si často vymyslí sama. Ovšem, v tom případě se vám nemusí úplně líbit. Takže pokud máte borderku, užívejte, no a pokud zvažujete toto plemeno, no tak teď už víte, jaké je a co můžete čekat. No a co můžete čekat tady u nás? Za chviličku počasí a do té doby třeba Hop Trop anebo Hanka Zagorová na Českém Blaníku.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlépoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohožku.
10: Jo, to by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
11: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: Otři nožku o rohošku.
11: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
16: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.
17: České písničky, které máte rádi.
18: Na rádiu Český Blaník.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: na Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník, tohle byly Hop Trop a Tři kříže a tohle už je počasí s meteorologem Martinem Tomášem. Dobré ráno, tak jak pak to vypadá?
2: Dobré ráno, tak na obloze v západní polovině Čech převládá už velká oblačnost, ale ve zbytku území je většinou polojasno. Teploty ty jsou ve velmi širokém rozmezí. I v nižších a středních polohách od necelých 3 stupňů, které jsou například ve Štítné nad Bláří nebo v Broumově, až po 17 stupňů ve Frýdlantu na severu Čech, kde pofukuje a je tam 17 stupňů Celsia. Většinou jsou ale mezi 12 až 7 stupni, v údolí kolem 5 stupňů.
1: Tak děkujeme moc a za hodinku se zase přihlásíme do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A teď už jsou tu další, nejenom české, ale i slovenské písničky, které máte rádi. A začínáme s No Name. Čím to je?
0: Český Blaník.
3: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: Pokud máte rádi pejsky stejně jako my na českém Blaníku, tak Gump je určitě to pravé pro vás. A tohle byla písnička z filmu Protože to nevzdám. No a teď se pojďme podívat trošičku do jiného oboru, mezi hasiče. Ti mají totiž nového generálního ředitele. Jmenuje se Martin Legner a hned po nástupu do funkce oznámil velké plány. Třeba vznik speciálních týmů, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých událostí.
1: Prostředí, ve kterém dnes hasičský záchranný sbor pracuje, se mění. Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí a na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
0: A já ještě dodám, že by tyhle speciální hasičské týmy mohly vzniknout do poloviny příštího roku. Tak my moc držíme palce a posíláme další české písničky. Za chviličku třeba Brutus a první polibek.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: Srdce jako kámen, tak to byl Karel Gott na Českém Blaníku. Taková pěkná tečka za další 60-minutovkou plnou českých písniček. A před námi je podobná. Dáme si třeba Michala Davida. Taky fotky od kapely Slza. V plánu spousty dalších mil, fotky a budou to i Činasky. Stížnost. Těšit se můžete i na písničku dne. Bude to Petr Rezek, tak si to nenechte ujít.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak to vypadá, že další krásný den, skoro řekla bych takový příjemně baboletní den je před námi. Očekávejte, že naměříme až 24 stupňů Celsia. K tomu bude většinou polojasná až oblačná obloha. Spíše na západě a severozápadě Čech bude zataženo. A tu a tam se tam mohou vyskytnout i dešťové kapky, ale nebude jich moc. Na horách kolem 15 stupňů, tak užívejte den s Českým Blaníkem. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše, pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do voleb zbývá přesně týden. Kandidáti se nyní snaží oslovit co nejvíc voličů, a to nejen při osobních setkáních, ale také na sociálních sítích. Jak důležitou roli hrají v předvolební kampani, vysvětluje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
10: Sociální sítě dnes hrají v předvolební kampani velkou roli. Politik díky nim může mluvit k lidem přímo, rychle reagovat na dění a ukázat, čemu se věnuje. Zvláště v komunálních volbách je to samozřejmě užitečné, protože kandidát může představit konkrétní problém v obci, vysvětlit svůj návrh a odpovídat na otázky sousedů.
9: Je potřeba mít ale na paměti, že sociální sítě ukazují jen pečlivě vybraný obraz a voliči by se tak neměli nechat strhnout příspěvky vyvolávající silné emoce. Část obchvatu Veselova na Karlova se po 5 měsících otevřela pro dopravu. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje ho tam vybudovala jako napojení Žlutic a okolí na D6. Doslova ve čtenářské doupě se na jediný den promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. V rámci týdne knihoven si v ní v Praze dnes cestující a kolem jdoucí můžou od 10 dopoledne půjčit knihu anebo si poslechnout autorská čtení. Bude tu k vidění i nový bibliobus Matilda. Rusko je připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a chtělo by konflikt co nejdřív ukončit. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to řekl prezident Vladimír Putin s tím, že by k tomu ale mělo dojít za podmínek přijatelných pro Rusy. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to opět tvoje.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Moni a já děkuji opět za aktuální zprávy a teď už další české písničky, které máte rádi, za chvilku Michal David. Kečup nebo Standa Hložek.

0: Písnička dne.
1: Na Českém blaníku.
2: Posloucháte Český blaník 7 hodin 14 minut k tomu a máte tu slíbenou písničku dne. Tentokrát je to Přátelství od Petra Reska. Tahle písnička už má něco za sebou, vznikla totiž už v roce 1973 a nás zajímalo, jaký vztah k ní má samotný zpěvák, tedy Petr Hrzek.
3: Tuhle písničku zpívám moc rád a s respektem, protože mám respekt před opravdovým přátelstvím. Moc si ho vážím. Mám zkušenost s mnoha přáteli, těmi opravdovými i s těmi, co se za přátele, ať už z jakýchkoliv důvodů, vydávají. Písnička Přátelství má ale zvláštní historii. Když jsme ji se Zdeňkem Mertou natočili, jedno rádio v minulém režimu ji zakázalo pro prý příliš pacifistický text. Prý totiž nebylo jasné, o jaké přátelství koho ke komu se jedná. A to se tehdejší ideologii jaksi nehodilo. Druhé rádio píseň naopak hrálo a groteskní bylo, že tady stejné ideologii vyhovovala. Je to dost úsměvný, ale tak to prostě bylo. Pro mě je důležitý fakt, že naši posluchači a fanoušci jí vzali za svou v tom správném slova smyslu. Přátelství druhých pro svůj život potřebujeme. No a kdo přátele nemá, žije strašně chudý život.
2: Tak moc děkujeme za tenhle krásný příběh a musím dodat, že u nás ji máme opravdu moc rádi a rádi si ji hrajeme. A já doufám, že vám právě teď udělá radost.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Kapela Slza a fotky na Českém Blaníku 7 hodin 26 minut, tak pokud si zoufáte, ajaj, další víkend před námi, ajaj, budeme muset natankovat, no tak pokud tam ještě nějaký ten benzín nebo naftu máte, tak možná se vyplatí počkat, protože ceny pohonných hmot čeká v příštích dnech výrazných pokles. U nafty až o 3,50 Kč, no a u benzínu to bude něco kolem 50 haléřů za litr. I tak si myslím, že je to velmi výrazné zlevnění, takže jak už jsem říkala, pokud úplně nemusíte a netlačí vás tedy nádrž, a jak se říká, hladové oko, tak já si myslím, že se vyplatí pár dnů počkat. No, já sama to udělám stejně. Před námi jsou další české písničky, za chviličku nabídnu Hanu a Petra Ulrichovi a Javory a taky Činasky, Stížnost na Českém Blaníku.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.

0: ráno, 7 hodin 38 minut a na počasí se teď zeptáme Martina Tomáše, tedy meteorologa, který nám řekne, jak dnes bude.
1: Tak bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou ale vysoké 20 až 24 stupňů Celsia a v západní polovině Čech bude o něco chladněji 18 až 21 stupňů. V tisíci metrech na horách čekáme maxima kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18 stupňů.
0: Tak my mockrát děkujeme a za hodinku se opět spojíme a věřím, že se dozvíme, jak bude i v následujících dnech. Teď už další české písničky, které máte rádi. A taky slovenská, pravda. Za chviličku skupina Tým a Krátké lásky. Ještě předtím Hanička Zagorová. Líto, je mi líto. Na Českém Vlaníku. Tak hezké ráno a pěkný den.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Tým a Krátké lásky. 7 hodin 46 minut k tomu. Tak to je aktuální čas. No a já tu pro vás mám taky jeden takový aktuální tip, takovou pozvánku, kterou byste si neměli nechat ujít. Pokud máte zítra čas, tak mezi 9. a 16. hodinou doporučuji, ať vyrazíte do Holešovické tržnice v Praze. Protože tam vás čeká skvělý program, kde vás to nejenom pobaví, ale taky zahřeje u srdce. Je to program především pro čtyřnohé parťáky a jejich páničky, tedy různé oblíbené srazy plemen, novinky, inspirace od profesionálů, ale i psí pop-up trh. To všechno vás čeká na akci Dogs and Friends, tedy na její podzimní edici, která se koná, jak už jsem říkala, zítra mezi 9. a 16. hodinou. Jinak pokud jste zvědaví, co všechno se tam bude dít, tak kromě toho, že tam budou klubové srazy plemen, což na internetu dohledáte, od chrtů přes jezevčíky až po ovčáky, tak se můžete těšit i na prezentace vybraných značek, které vám ukážou, co vlastně všechno pejskům mohou nabídnout, ať už se jedná o doplňky, oblečení a nebo taky jídlo. Tak já si myslím, že pokud jste pejskaři, máte pejsky rádi, anebo vás to zkrátka jenom zajímá, určitě byste tam neměli chybět. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, takže za chviličku vám pošlu Petra Nováka, ještě předtím ale přichází skupina Miraj, Tenkrát. Tak krásné ráno s Českým Blaníkem.

0: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
0: Když mobily?
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
5: Všude kolem jsou žraloci.
3: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Český blaník.

měj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Tak to byla skupina Jelen někde kolem na Českém Blaníku. Je tu 8. hodina, no a pokud vy jste taky někde kolem rádia a posloucháte Český Blaník a říkáte si, že byste chtěli slyšet nějakou svou oblíbenou, napište si o ní na 720 836307. Písnička na přání, to bude zanedlouho. A taky další písničky od nás, jako třeba jedna od Anety Langerové. Skvělej nápad, taky Banastovy věci a Andělé. A jedna krásná od Božského Karla.
1: Je jaká je, že se změní, čekat nedá.
0: Tak na tu a nejenom na tu už se moc těším. Do té doby ale ještě zvládneme zprávy s Monikou Holubovou a taky počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Další krásný den je před námi, takže užívejte s českými písničkami toho krásného počasí. Dnes 20 až 24 stupňů. Převážně bude polojasno až oblačno. Na západě a severozápadě může být i zataženo a výjimečně nějaké dešťové kapky. Ale nebojte, nebude jich moc. Za chviličku už zprávy, jak jsem říkala. A pak české písničky, které máte rádi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustál hlasování o nedůvěře. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců, potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Debata se předtím vyostřila, když se opoziční představitelé scháněli po premiérovi Babišovi. Ten se do večera z jednání omluvil, dorazil před 6:30. Jednání o nedůvěře trvalo celé 3 dny. Na Benešovsku začala ražba štoly pro dálniční tunel. Zatím technici razí skoro kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice mezi Prahou a Táborem. Začíná nedaleko obce Václavice a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. V Přerově dál pokračuje nepříznivá hydrologická situace. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co to vše obnáší, vysvětluje mluvčí města Lenka Chalupová.
9: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
8: Dále také Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. Pokračování mezinárodních konfliktů je podle Vladimíra Putina pravděpodobné i proto, že svět se mění. K uklidnění dojde podle ruského prezidenta v momentě ústupu západní hegemonie. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj můžou přivodit zničení světa. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Veronika Rážová.
2: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po 8 hodině posloucháte Český Blaník. Já už se moc těším na to, jakou písničku na přání si teď vyberete. Připomínám číslo 720 836307. Tak pište a nebo nahrávejte přes WhatsApp hlasovky. Já už tu pro vás taky mám pár pěkných kousků. Za chviličku Jaromír Majer, Aneta Langerová nebo Dalibor Janda.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré ráno, 8 hodin 15 minut, k tomu je s vámi Veronika Rážová a před vámi příležitost udělat někomu radost. Na číslo 728 363 07 nám píšete, komu byste a co byste rádi zahráli tady u nás na Českém Blaníku. A tentokrát je výběr na Karolíně. Ta prosí o zahrání písničky pro babičku Věru k dnešním narozeninám. Bude to něco od Petra Spáleného. Hlavně zdravíčko, milá babičko, píše Karolína, tak my přejeme také hlavně pevné zdraví a krásný narozeninový den. A tady máte Petra Spáleného, 60. léta na Českém Blaníku.
1: Písnička na...

světa se v rock'n'rollu zhlídla. Auta měla ploutve a všechny písně křídla.

neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta, řeknu v jedný větě,

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byla Iveta Bartošová krátce před 8:30. Tak co, už máte program na víkend? Protože pokud ne, já tu mám pro vás další tip, co můžete zažít, a rozhodně si přijdou na své, hlavně milovníci rychlých kol. Je to tak, pokud máte rádi rychlost i vůně benzínu, měli byste během víkendu zamířit do Pardubic. V neděli se tam totiž pojede už 78. ročník legendární Zlaté přilby, tedy jednoho z nejslavnějších plochodrážních závodů u nás. A pozor, tradice sahá až do roku 1929. Jezdci se na oválu dostávají do rychlosti přes 100 km v hodině a od sebe často dělí jenom centimetry, takže spousta napětí a spousta také okamžiků, kdy se vám zatají dech. Motoristický program navíc poběží v Pardubicích po celý víkend, takže pokud chcete pořádnou dávku adrenalinu, už teď víte, kam vyrazit. A pokud chcete další české písničky, zůstávejte tady s námi, s Českým Blaníkem. Za chviličku vám pošlu Michala Hrůzu s Klárou Vytiskovou. Ještě předtím tu bude ale Karel Gott.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsa domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s českým Blaníkem.

0: Českém Blaníku.
1: Krásné ráno vám přeju. Pojďme se podívat na to, jestli bude krásný i celý den. Na to se zeptáme odborníka, tedy meteorologa Martina Tomáše. Tak Martine, jak to dnes bude vypadat?
2: Tak bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou ale vysoké 20 až 24 stupňů Celsia a v západní polovině Čech bude o něco chladněji 18 až 21 stupňů. V tisíci metrech na horách čekáme maxima kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18 stupňů.
1: Tak moc krát děkujeme, tak krásný den všem.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a teď už jsou před námi další písničky, hlavně ty české, které máte rádi. Říkám hlavně české, protože za chvilku tu bude i jedna slovenská od Mekyho Žbírky. Ještě předtím triky a pověry.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byly Mandraže, Hledá se žena, tak my se teď od žen odvrátíme a podíváme se ke knihám. Včera totiž začal další ročník akce Týden čtení dětem a mluví se o nových tématech. Vedle staré dobré klasiky se totiž objevují i novinky, které malé čtenáře a taky posluchače zajímají. A o jaká témata jde, to už nám poví ředitelka organizace Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.
1: Vznikají nová témata, silná vlna, viditelná ve všech evropských státech i ve západní kultuře, knihy o emocích, o tom, co cítíte, od pozitivních emocí až po ty negativní, vznikají desítky knih.
0: Tak já věřím tomu, že děti budou číst dál třeba Krteček, Děti z Bulerbinu nebo Dášanka. Tak to všechno jsou stále velice populární a pozor, hlavně čtené knížky. Tak jen tak dál čtěte dětem a podporujte je v tom, aby četli. No a já podpořím vás v tom, abyste poslouchali české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Obyčejná holka Lucie Bílá.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: 3 ve 3.
9: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
8: 3 ve 3.
9: Na Českém Blaníku.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Český Blaník.

0: Já půjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková, Jiří Korn. No a já doufám, že vy půjdete tam, kam já, tedy do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. A já vám nabídnu třeba Čmeláka od Divokého Byla. Bude tu i Holkata okatá Václava Neckáře. A zaspívá nám i Olinka Lounová. Už za chvilku aktuální zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Já si myslím, že můžeme být rádi, že je tak krásně babí léto pokračuje a i dnes nám nabídne až 24 stupňové teploty. Většinou bude obloha polojasná až oblačná, jen na západě by mělo být zataženo. Severozápad zase hlásí mírný déšť, ale uvidíme, jak to dopadne. Třeba kapky padat nebudou. Každopádně deštník radši vemte sebou. Já vám přeju krásné dopoledne a pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Přerované dál bojují se suchem. Nepříznivá hydrologická situace tam totiž pokračuje. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
1: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
0: Ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, před námi divoký byl Věra Špinarová a taky Marek Ztracený. Minulost, no a tohle je budoucnost, tady u nás na Českém Blaníku.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej.

0: Budou za chviličku pokračovat. Připraveny jsou další kousky, ale připraven je taky náš dobrý známý z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit Pepíno Vaněk. Ten nám dnes přináší jeden sportovní kousek.
1: Česká kniha rekordů věnuje pozornost i novému sportu, hobby horsingu. A my jsme zaevidovali krásný výkon Nikoly Hájkové, která dokázala tím stylem hobby horsing přeskočit laťku ve výšce 151 cm. To je úžasný atletický výkon. A my jsme rádi, že na Monínci tahle ta akce mohla proběhnout a že jsme ji mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: Tak my moc gratulujeme. Vlastně takový hobby horsing si můžete vyzkoušet i sami. Stačí mít koňskou hlavu, tyč a pak už jenom skákat a skákat. A kdo ví, třeba se i vy dostanete jednou do knihy rekordů našeho Pepína Vaňka. Za chviličku Václav Neckář nebo taky Michal Kocáb na Českém Blaníku.
2: Co Čech? To rekordman na Českém Blaníku.

třeba dva teda, chcem zívat až běda, jsme jak zašlý svatí v Orloji, já a cizí

řekl bych, snad tu schází já, snad tu schází vy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle je krásná písnička. Původně to byla italská písnička Kozasej, ovšem tohle je podání Hanky Zagorové a Vlastimila Harapese Jen pár dnů. Písnička, která vyšla v roce 1984 a my na Českém Blaníku ji máme stále pořád moc rádi. Za chviličku tu budou další pěkné kousky, jeden od Olgy Lounové a zaspívá nám i Janek Ledecký. Tak si na to pár chvil počkejte.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
10: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.
10: Český Blaník.

0: Tak to byl Hlavolam od Činasky na Českém Blaníku. 2. 10. 2. říjen je tady a s ním také narozeniny českého herce Petra Štěpánka. Dnes slaví 78 let, stejně jako česká zpěvačka Olga Matušková. V zahraničí má k důvod k oslavám britský zpěvák Sting, tomu je dnes rovných 75, stejně jako americké zpěvačce Romině Power. No a český herec Roman Skamene, tomu je dnes 72 a zase tu máme dvojici. Tím druhým, kdo dnes slaví 72, je opět český herec a dabér Marcel Vašinka. Tak pokud máte třeba i vy důvod k oslavám, můžete si už brzy nechat zahrát písničku na přání. A nakonec už teď můžete přemýšlet o tom, jaká to bude, anebo pokud znáte někoho, kdo slaví, neváhejte a právě jemu písničku můžete věnovat. Tak jak já věnuju další písničky vám, před námi totiž už jsou další kousky, dokonce jeden ze Slovenska, Eláni, a ještě předtím Petr Kotwald na Českém Blaníku.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Zličín.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru Metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P+R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

nebe pláče, oka bez slz plný jsou. To znamená prý, že už musí jít.

0: Miraj a Anděl na Českém Blaníku, je tu 10. hodina a za chvilku to budou další české písničky, tak vám můžu slíbit už teď klidně Valdemara Matušku a jeho Sbohem lásko.
1: Sbohem lásko, nech mě jít.
0: Bude tu i Lucka Bílá, Zpíváš mi rekvie. A těšte se i na zamilovanou Lenku Filipovou.
2: Kratičký sen se mi kránu až zdá. Před probuzením a já
0: spát. Ale ještě předtím, než se vrhneme na další české písničky, budou tu zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: 20 až 24 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní denní maxima. V západní polovině Čech 18 až 21, na horách kolem 15, ale dočkáme se krásného, většinou polojasného dne. Zataženo by mělo být jenom v západní polovině Čech a na severozápadě by výjimečně mohlo i lehce sprchnout. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomocná, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
1: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
0: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest, řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0 na sety. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Přeju vám krásné dopoledne, 10 hodin, 4 minuty k tomu je s vámi Veronika Rážová a za chvíli tu bude i Petra Černocká se Zdeňkem Mertou, Valdemar Matuška a nebo Iveta Bartošová. Víš, lásko, na Českém Blaníku. Tak pěkný den.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Petra Černocká se s Deňkem Mertou si zpívali v dešti. Posloucháte Český Blaník a my jedeme dál, protože před námi je takové velice zajímavé téma, které se týká pečiva. Vemte si to tak, když občas vydáte nějaké pečivo z pytlíku a vidíte, že je na něm plíseň. Tak co uděláte? Odkrojíte tu plíseň anebo celý ten kus pečiva, ať už by je to třeba polovina chleba, vyhodíte. Tak určitě byste neměli plíseň podceňovat a odkrajovat ji není úplně dobrý nápad, jak vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
0: Já nevím, jak to máte vy, já tedy, když na něčem vidím plíseň, tak to rovnou vyhodím, protože si říkám, že za ten risk to nestojí. Tak já doufám, že vy to máte podobně a pokud ne, že se to třeba u vás změní. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku Krištof anebo Lucie Bílá. Zpíváš mi Requiem na Českém Blaníku.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Jako takové koloseum vlastně poslouží pražská O2 Arena už 10. října tohoto roku. 19. hodina, to bude start velkého narozeninového koncertu Mariky Gombitové. A pokud budete u toho, věřím, že to bude neskutečné, atmosféra tam bude báječná. No a pokud náhodou ještě nemáte lístky, pořád je ještě šance nějaký ten lístek ukořistit, tak se na to podívejte. 70. narozeniny Mariky Gombitové a zároveň 50 let na hudební scéně. To si zkrátka a dobře žádá O2 Arenu. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Petr Rezek a nebo Lucie.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Českým planíkem.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

0: Posloucháte Český Blaník, tak to bylo svařený víno od Pacifiku, už taková předzvěst toho, že se nám blíží doba, kdy si budeme svařáčky vychutnávat. No a před námi je daleko blíže fakt, že si můžete udělat radost písničkou na přání. Já vám tedy nabízím tu možnost, abyste si o ní napsali na 728 363 07, a nebo pokud nechcete psát, klidně mi nahrajte hlasovku přes WhatsAppovou aplikaci. Takže pokud máte WhatsApp, je to jednoduché, nahrajete, co chcete zahrát, komu to chcete zahrát, proč mu to chcete zahrát, a za půl hodinky tady bude vaše písnička. Takže písnička na přání už se blíží a do té doby my stihneme ještě třeba Katapulty a nebo Michala Davida.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
14: Sportka od Olvinu.

0: Český Blaník.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Tomáš Klus a jeho pocity na českém Blaníku. Je tu 11. hodina a po ní si dáme písničku na přání, tedy vy budete vybírat, no a my jsme taky něco vybrali, třeba Dalibora Jandu.
1: Žít jako kaskadé.
0: Taky si dáme Martina Maxu, Selaví.
2: Nech je spát, postelích z nebesy.
0: A bude tu i Marek Ztracený, Moje milá.
3: Časy se mění, jen my vás zůstáváme stejní.
0: Tak to byla malá ochutnávka toho, co tu bude znít mezi 11. a 12. hodinou.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Už za chviličku tu budou zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na oblohu. Ta dnes bude většinou polojasná až oblačná, v západní polovině Čech i zatažená a na severozápadě by výjimečně mohlo lehce sprchnout. Teploty ale příznivé 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic letos skončila v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
1: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce, včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
0: Rekonstrukce přinesla také větší bezpečnost chodců. V Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 11. hodina odbyla, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová, za chvilku písnička na přání a do té doby Dalibor Janda, Metronom a nebo taky Karel Gott a navíc spolu s ním i Beatles, takže samé legendy.

0: Písničku na přání.
1: Přesně tak, hned několikrát denně vám dáváme možnost, abyste si vybrali svou oblíbenou, abyste ji třeba někomu poslali, tak jako to udělal Karel. Ten píše, že by chtěl nějakou pěknou pro svoji manželku Helenu. A bude to nejenom pro ní, ale taky pro celou její rodinu, která je o víkendu navštíví. A hrát budeme písničku od Honzy Kalouska Řeka v plamenech. Tak tady máte a krásný rodinný víkend.
0: Písnička na přání.

0: Tak to byl Václav Neckář, ten nám je hezký a hlavně se nám dobře poslouchá. 11 hodin, 23 minut k tomu. No a nám se taky pěkně kouká, protože máme perfektní sociální sítě a vy je můžete také dennodenně sledovat. Stačí, když se podíváte na Instagramu nebo na Facebooku na Český Blaník. No a dozvíte se tam, kdy kdo co slaví. Také něco o pozadí písniček, které si tady hrajeme. A stejně tak se věnujeme i aktuálním tématům. Pobavíte se, poučíte se a rozhodně to stojí za to. Český Blaník, Instagram i Facebook. Odebírejte.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morioclub Gold.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla i trocha slovenštiny v podání Pavola Habery, je to o hvězdách. No a já bych vás teďka ráda nalákala na jednu skvělou podzimní, ryze podzimní akci, kde to skutečně voní po jablkách. Už zítra můžete vyrazit na zámek v Žínkovech na Plzeňsku. Tam se totiž konají slavnosti jablek a sajdru. A vás čeká čerstvý mošt, sajdry, taky jablečné dobroty a stejně tak i ukázky tradičního lisování. Takže můžete se i něco přeučit, ale taky vyzkoušet. Připravené dokonce budou i speciální jablečné prohlídky zámku. Jak budou vypadat, to netuším, ale nechte se překvapit a hlavně tam doraste, protože to rozhodně bude stát za to, stejně jako zítřejší počasí. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a tak za chviličku posílám Petru Janu a nebo Michala Tučného z Greenhorns.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Skoupil nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Na českém Vlaníku Dan Landa a jeho touha. Je tu 12. hodina, tedy pravé poledne. Možná, že už před vámi voní oběd nebo si na něm pochutnáváte. A já doufám, že pochutnávat si budete i na dalších českých písničkách, které máte rádi. Třeba Standa Hložek a Petr Kotwald budou v pohodě. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Dáme si i Hanku Zagorovou. Slyšíte to? Pátek je lék na naše čekání. No a dáme si i skupinu Miraj, Chci tančit. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí, celým živým světem, večer být vín. A společně se podíváme taky do Vraňan, tak si na to počkejte.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude krásný den, naměříme až 24 stupňů Celsia. K tomu obloha bude většinou polojasná až oblačná. Jen na západě Čech bude zataženo a na severozápadě možná i trochu sprchne. Ale nebojte, nebude to nic vydatného. I zítra nás čeká krásný den. Očekávejte, že nejdřív se nám v noci ochladí na 10 až 5 stupňů, přes den potom 20 až 24 stupňů Celsia. Tak krásný den i víkend s českým Blaníkem.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolínií a skupiny Smartwings. Dohromady mají víc než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Města dál posilují ochranu před povodněmi. Například v Táboře se chystají opatření, která mají při prudkých deštích zachránit severovýchodní část města před vodou a bahnem z okolí polí. Kde chce město začít stavět, ví jeho mluvčí Luboš Dvořák.
1: V lokalitě Soví. Princip těchto úprav je jednoduchý. Vodu při liácích zpomalit, část zadržet v krajině a zbytek bezpečně odvést směrem k údolní nádrži Jordán. Součástí projektu bude oprava Sovího a Zavadilského rybníka i další úpravy okolní krajiny.
0: Vzniknou také stezky a lepší propojení pro cyklisty. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Oba se o funkci prezidenta IIHF ucházeli už před 5 lety, kdy zvítězil Francouz Luc Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A další hodinu plnou českých písniček otevíráme spolu s Karlem Černochem. Tady je Zrcadlo na Českém Blaníku.

jen tak tak. Hranatá je země a v tramvaji je nával. Protlačíš se ke mně, jsem červený.

V tvaru a velikostí, taky krásná podzimní dekorace a několik fotokoutků. A pozor, vstupné je zdarma. Dýni si můžete odvést i domů, ale ochutnat ji můžete rovnou na místě, třeba v polévce, v burítu, cheesecakeu a nebo dokonce v dýňové kávě. Takže jestli máte chuť vyrazit někam, užít si pohodový podzimní výlet, tak já si myslím, že Vraňany mohou být to pravé. A já se přiznám, já jsem tam byla. Byla jsem tam 2 dny zpátky a je to tam tak kouzelné, protože ty dýně všude kolem, spousta dětí, spousta radujících se rodičů, já si myslím, že je to úplná oáza klidu a balzám na nervy. Tak vyrazte, užijte si to a poslouchejte Cestou, taky Český Blaník, protože to budou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Lunetik, ještě předtím Olympic, 8. den.

0: Posloucháte Český Blaník a tohle byl Richard Miller. Pokud byste si ho chtěli poslechnout naživo, tak vězte, že 13. října vystoupí v Mladé Boleslavi a o den později v Klatovech. 15. má pak v plánu České Budějovice. Tak užívejte české písničky, ať už naživo nebo tady u nás na Českém Blaníku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Český Blaník.
5: Český Blaník.
6: Český Blaník.

0: dělat.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, tak já už tady mám Martina Císaře, ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Tak já jsem ti zrovna říkal, jak já vždycky, když vlastně mluvím, tak já si tady tančím. Já nevím, jestli do hudby toho podkresu nebo do písniček, zkrátka pořád si tančím, ale my jsme teďka tady měli takové pěkné zahradnické téma. A tak já se tě chci zeptat, Martine, jestli pak už zazimováváš zahradu?
2: Já jsem trošku začal, já jsem schrabal listí, ale pořád na tom stromě je toho hodně. Ale je fakt, že jsem dělal třeba obrubníky, opravoval jsem trošku cestičku, tak jako pomalinku, ale jistě to jo. Ale vždycky někdo přijde, přinese mi takhle jako obojek v puse a je po práci. Takže jdeme na hodinku, na dvě, na procházku, že jo. Pak se vrátím, už se stmívá, už je zima, už se mi nic dělat nechce. Ale nicméně ano, dělám přípravu samozřejmě zahradu na podzim a na
1: tak
2: zimu.
1: Tak to je krásná motivace určitě pro všechny zahrádkáře, kteří nás poslouchají. Bohužel ten, kdo někdo přijde s tím obojkem, pravděpodobně není člověk, který by ti potom pomohl.
2: Takže... Ne, to ne.
1: Určitě mluvíš o své Elze.
2: Ale ta, kdyby si věděla, jak si sedne a teď má prostě ten obojek těch puse a teď na mě kouká a půjdem a začne s ním takhle jako cinkat, tak říkám, no tak tomu prostě
1: nedá
2: neodolat.
1: Se odolat.
2: No ale pozor, on je to double, já to mám dvě v jednom, protože jdeme do lesa a ještě najde žouby a našel jsem teď, ty jsem asi 4, možná 5 let nenašel krásný křemenáč.
1: No tak gratuluju, no tak krása. Tak vidíte, inspirujte se, můžete vyrazit třeba o víkendu na houby, ale ještě předtím si poslechněte odpolední vysílání Martina Císaře. Bude to stát za to.
2: Těším se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Skvělé odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi od téhle chvíle Martin Císař. A co dál, jaké písničky nabídnu, mám tu Divoký byly.
1: Když je to jako síť kolem celého těla.
0: Zítra mám a Reddy Kirkem.
2: Zítra mám svůj den.
0: A nebo Jana Kiršner. Česky, slovensky vám hrajeme. Hrajeme české písničky, které máte rádi. Já vám přeji hezký den.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaký dál bude, teploty na západě Čech do 21, zbytek republiky až 24 stupňů a přibývání frontální oblačnosti. Nicméně pršet bude jenom výjimečně. Toliko počasí, za chvíli zprávy.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 korun za liter. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Do voleb zbývá týden. Kandidáti se snaží oslovit co nejvíce voličů, a to nejen při osobních setkáních, ale také na sociálních sítích. Jak důležitou roli hrají v předvolební kampani, vysvětluje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
1: Sociální sítě dnes hrají v předvolební kampani velkou roli. Politik díky nim může mluvit k lidem přímo, rychle reagovat na dění a ukázat, čemu se věnuje. Zvláště v komunálních volbách je to samozřejmě užitečné, protože kandidát může představit konkrétní problém v obci, vysvětlit svůj návrh a odpovídat na otázky sousedů.
0: Lidé by ale měli mít na paměti, že sociální sítě ukazují jen pečlivě vybraný obraz a nenechat se strhnout příspěvky, které vyvolávají silné emoce. Polský prezident Karol Nawrocki podepsal vládní zákon, který zavádí daň z nadměrných zisků energetických společností a obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Prezident očekává, že zákon povede k okamžitému poklesu cen na polských čerpacích stanicích. No a Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře. Za výkon ho vyhlásili třetí hvězdou zápasu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 13 hodin k tomu 3,5 minuty, tohle už je slza, písnička Paravany. Krásné odpoledne na Českém Blaníku přeje od téhle chvíle Martin Císař. Tak hezký den a buďte s námi.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dnes ti to sluší?

0: skupina Divoký Vel a písnička, která se jmenovala Síť. Já vám přeji krásné odpoledne i dnes, tedy v pátek 2. října. A teď míříme na náš web radioblaník.cz a tam si nově můžete poslechnout další podcast, tedy zajímavý rozhovor, tentokrát s kardioložkou primářskou paní profesorkou Jitkou Míkovou Seidlerovou. A dozvíte se v něm také něco o tom, jak moc jsou rozšířeny problémy s játry.
1: Minimálně v mé ambulanci známky toho, že ty játra už jsou poškozená, má dobře 70-80% pacientů s hypertenzí. Ono to taky souvisí s tím, že hypertonik zase v 70-80% bude obézní a ta stukovatění jater spolu úzce souvisí. Platí obecně, že pacient, který má jeden ten rizikový faktor, na sebe nabaluje ty ostatní.
0: Stučnělá játra jsou prostě neuvěřitelně rozšířený problém. A celé povídání si navíc můžete poslechnout na našem webu radioblanik.cz v sekci podcasty. Co dál na českém Blaníku? Martin Zbrožek, Věra Martinová anebo Redy Kirken a Zítra mám. Zítra mám sobotu, alespoň já. A doufám, že vy taky.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Freddy Kirka na písnička Zejtra mám, vy posloucháte rádio Český Blaník, rádio plné českých písniček, ty jsou tady doma. Jak je dál nabídnu, tak bude tu Iveta Bartošová, Tři oříšky, Michal Prokop, Pramus 5 a Bitva o Karlův most, anebo Jana Kiršner a Pokoj v duši. Tak poslouchejte dál české písničky, které máte rádi. Je pátek 2. a svátek má Olivie a také Oliver, tak přejeme všechno jen to nejlepší k svátečnímu dni právě těchto dvou oslavenců.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Český Blaník.

0: bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: stále vám přeji krásné dobré odpoledne. Posloucháte rádio Český Blaník Rádio, kde máme české písničky doslova do písmene rádi, protože hrajeme české písničky, ty, které máte rádi. Ovšem já koukám na to, co nás dnes čeká krátce po 15. Kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že po 15. hodině to budou zase 3 ve 3. 3 české písničky, které budou prostě výrazné v tom, že tam bude i jedno téma. Tak je to různé, někde je to oheň, léto, podzim, ale taky třeba láska. No tak těch o lásce samozřejmě úplně nejvíc. Já za chvíli přidám jednu krásnou od Karla Gotta a Charlotte Ely Gottové, Srdce nehasnou. Dále to bude Anna K. nebo Keksáci a to se mi líbí. A mně se to taky líbí, tak poslouchejte dál a hlavně buďte s námi v pohodě.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše, pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Radio Český Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Báječný Petr Novák na Českém Blaníku. Máme 14 hodin a za chvíli tu budou Petr Mok. Láska tě spoutá. Střapatá nohatá Marie Rotrova. A nebo Pavel Vítek. Hrajeme si dál české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatažená až oblačná bude k večeru ta dnešní obloha, nicméně teploty na většině území do 24 stupňů. Na západě Čech, tam bude zataženo ojediněle i zaprší a teploty maximálně 21. Toliko počasí, za chvíli další odpolední zprávy.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Zaostřeno na region.
6: Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

0: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Ode dneška do soboty se v Praze a Brně koná ilegální sraz tuningových vozidel. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice i další silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Co na to říká policie, řekne její mluvčí Violeta Canusky.
1: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
0: Bezpečnostní pravidla jsou nasazena na nejčernější scénář a proto i vy, řidiči, buďte na silnicích obzvláště v těchto dnech opatrní. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly, informovalo to dnes Slovenský statistický úřad. No a olympijský vítěz v rychlobruslení Metoděj Jílek se stal sportovcem roku ministerstva vnitra. V anketě rezortního centra Olymp za ním na dalších místech skončili wimbledonská vítězka Linda Nosková a bronzová medailistka ze zimních her v Itálii biatlonistka Tereza Voborníková. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Tak to já se přidám, krásný den přeji i já, tedy Martin Císař a za chvíli Hana Hegerová, Pavel Vítek a tohle to už je Vladimír Mišík. Hezké odpoledne, 4,5 minuty po 14.

Jsem z hůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

0: týmů, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých událostí.
1: Prostředí, ve kterém dnes hasičský záchranný sbor pracuje, se mění. Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí a na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
0: A já na závěr ještě doplním, že tyhle speciální hasičské týmy by mohly vzniknout do poloviny příštího roku. Tak držíme palce a vracíme se k písničkám. Za chvíli Marie Rotrová, slovenská skupina Elán, anebo Buty a mám jednu ruku dlouhou. Hezký pátek, klidné odpoledne s námi.
2: Rádio Český Blaník.

0: jo, tak tohle byla skupina Buty. Mám jednu ruku dlouhou. Byli jste? A nebo nebyli nikdy na koncertě Buty? Přátelé, já jsem byl a vlastně tahle kapela už existuje neskutečně dlouho. Já jsem na nich byl, je to zhruba dva a půl roku to bude. A musím říct, že to byl teda zážitek i jako blázen. Oni jsou fakticky skvělí, takže pokud byste měli zájem a chtěli se podívat na jejich webovky, tak určitě ano, protože nějaké ty koncerty do konce roku tam ještě vidím. Takže a dokonce jsou tam i volné vstupenky, tak pojďte s námi do toho, pojďte si to krásně užít. Stejně tak jako další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Václava Neckáře, bude tu skupina Arakain Aleš Brichta a tomu říkám klasika, Slečna závist. A nebo Láska tě spoutá a Petr Muk. Tak buďte s námi, hezké odpoledne přeji.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Písničky, které dobře znáte.
7: I ty, které jste už dlouho neslyšeli, a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
6: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
7: Český Blaník. V digitální síti DAB.
6: I na webu radioblaník.cz.
7: Rádio Český Blaník.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Petr Spálený a písnička Hráč, Rádio Český Blaník za minutu 3:15.
1: Co Čech? To rekord.
0: A je to tady. To je ten správný čas, kdy se podíváme zase se strážcem rekordů Pepíno Vaňkem na nějaký ten rekord. Jaký to tedy bude teď, Pepíno?
2: Česká kniha rekordů věnuje pozornost i novému sportu, hobby horsingu. A my jsme zaevidovali krásný výkon Nikoly Hájkové, která dokázala tím stylem hobby horsing přeskočit laťku ve výšce 151 cm. To je úžasný atletický výkon. A my jsme rádi, že na Monínci tahle ta akce mohla proběhnout a že jsme ji mohli zapsat do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Jo, tak to velký potlesk a za chvíli Olympik, jasná zpráva nebo Kateřina Marie Tichá.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

jak holce říct, že bys chtěl na ní.

0: Standa Hložek a taky Petr Kotval tady u nás na Českém Blaníku, kdy máme 15 hodin a já vám všem přeji krásné, pokud možno klidné odpoledne s námi. Za chvíli tady u nás aktuální zprávy, podíváme se na silnice, na počasí a hrát si budeme třeba holky. Baby, ty jsi vážně senzační. Dále to bude Věra Špinarová. Já volám, stůj, vrať se mi zpátky. Ale i paráda Karla Zicha.
1: Je to paráda, lenout si na zára a číst si.
0: Je to paráda poslouchat Český Blaník, který hraje české písničky, které máte rádi. A jak na tom bude Morava, Slezsko a Čechy, co se týče počasí?
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po dnešní odpoledne se toho moc nezmění. Očekávejte na západě přibývání oblačnosti. Ojediněle tady zaprší, zbytek republiky většinou oblačná, obloha místy i zatažená a teploty do 24, na západě do 21 stupňů. A toliko počasí, míříme na silnice. Jak to jezdí? A nebo spíš nejezdí?
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 132. kilometru směrem na Prahu se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam s narůstajícím zdržením. Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem na Turnov ve zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně. A s přerušovanou kolonou pak počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 11. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam asi hodinu. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu přeji i já, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. 720 83 63 07.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlápoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: Otři nožku o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Rezort provozovatele pump vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Podle odborníků se volební kampaně v mnohem podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se tak zmenšují. Co může hrát důležitou roli, ví politolog Jan Kubáček.
13: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky, dámy na starostku, na primátorku.
3: Podle Kubáčka tak osobnost kandidáta bude tím hlavním, podle čeho voliči vyberou. Pražská policie využívá mobilní hlukoměr. Nový přístroj umí odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motorek a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Policie tak může zakázat jízdu a nechat vozidlo odtáhnout na náklady majitele. Slavnostní výlov největšího českého rybníka nebude kvůli extrémnímu suchu. Na Třeboňsku je v rybnících skoro o 50% méně vody a tu z Rožumberka potřebují rybáři pro sádkování ryb před Vánocemi. Zrušený výlov nahradí dny s třeboňskými rybáři 16. a 17. října. To byly zprávy. Přejeme krásné odpoledne.
0: Díky a pojďme si hrát.
2: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli 3 ve 3 a je to písnička, kde se vyskytuje tisíc. Tak co? Víte? Dejte mi vědět, kde je slovo tisíc v nějaké české písničce. Právě teď na náš WhatsApp. Já se na to těším a za chvíli Za chvíli připravím odhalení.
15: Uvař kafe nebo nalej čaj. Paráda. Aspoň chvíli na něco si hraj.

0: Jirka Schillinger a jeho klasika Šípková růženka.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A je to tady. Boženka nám napsala 1000. No jasně. Bára Basiková, Jan Sahara, Hedl a 1000 men. Dále je to posluchačka Denisa. Ta píše Helenu Vondráčkovou a Valdu Matušku. Tak Helena Vondráčková, Valda Matuška, 1000 mil, ta je taky připravena. A třetí písnička, kde je slovo 1000, je přeci ta od Hanky Zagorové, 1000 nových men. No popravdě řečeno, já jsem si na ní taky nemohl vzpomenout. Ale v tom hudebním playlistu ji tu mám připravenou, no, tak jsem tak trochu jako, dá se říci, za chytrýho, ale taky bych asi pravděpodobně zrovna na tuhle písničku si vůbec nespomenul. Tak tahle trojka připravena, tak si to pojďte teď na Českém Blaníku hezky vychutnat.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

přijde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat.

jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom dva.

0: Ale to byly tři parády a ta třetí, Hanka Zagorová, Tisíc nových jmen. Písnička nádherná, pro mě absolutní špička. Co dál tady u nás? Stále věřím, za chvíli Marek Ztracený, Holky si senzační, anebo Julia a Petr Hečkovci a Taliánský muzikál. Česky, ale i slovensky hraje Český Blaník. Já vám přeji krásné páteční odpoledne.
1: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus, písnička Nina. Posloucháte Český Blaník, přeji vám krásné pohodové odpoledne vám všem, kteří jste si naladili české písničky, které máte rádi. Za chvíli Pavel Bobek, Lucie anebo Monika Absolonová. Vím, že jednou ráno. Krásná písnička, která je přichystána. Nicméně včera začala ročník akce Týden čtení dětem a mluví se o nových tématech. Vedle staré dobré klasiky se totiž objevují i novinky, které malé posluchače a také čtenáře zajímají. A jaké témata jsou teď aktuální, to nám prozradí ředitelka organizace Celé Česko čte, paní Eva Kartušáková.
1: Vznikají nová témata, silná vlna, viditelná ve všech evropských státech i ve západní kultuře, knihy o emocích. O emocích, o tom, co cítíte, od pozitivních emocí až po ty negativní, vznikají desítky knih.
0: Třeba u Krtečka, Děti z Bulerbinu anebo Dášenky, ale obliba tady vůbec neklesá, což je skvělé. Tak čtěte dětem, občas se to skutečně vyplatí a oni si to potom samo sebou do toho života, jak se lidově říká, berou sebou. Co dál tady u nás, to jsem prozradil, jsou to české písničky. Já vám přeji krásné odpoledne, je pátek, což je taky skvělá zpráva. Za 2 minuty, 3:15.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

pohladit dlaň. A víš, kdo tě smí na ústa políbit?

0: bit.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Tohle byla slza, písnička Bouře, je přesně 16 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník, tady u nás za chvíli skupina Mirai. Václav Neckář a jeho Lékořice.
1: Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Ale taky skupina Projektil a Zahrada ticha.
2: Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál.
0: České písničky, které máte rádi, ty vám hraje Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Morava, Slezsko, Čechy, tady zítra většinou jasno až polojasno a teploty příjemné až do 24 stupňů. Tak si užijte krásně ten zbytek toho dnešního odpoledne a teď se ještě podíváme, jak to jezdí, anebo spíše nejezdí.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony brzdí na stém 76. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy na stém 89. Osobní auta se zdrží asi půl hodiny. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na přístém 13. kilometru a zdržení je asi na půl hodiny. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 11. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tady téměř hodinu. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
0: Děkujeme a já také se přidávám s přáním šťastné cesty. Kdyby cokoliv, zmáčkněte mikrofon, namluvte zkaz a pošlete k nám. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Letošní rok je nejsušší v tomto století. Kombinace teplé zimy, nadprůměrných letních teplot a nedostatku srážek se výrazně podepsala na stavu půdy i zemědělských plodin. Například jednu z nejhorších úrod kukuřice mají zemědělci zhané. Výnosy jsou oproti normálu o 40% nižší a kvalita zrn také není dobrá. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek se omlouvá. Neziskové organizaci Hnutí Duha poslal datovou schránkou omluvu za to, že členy označil za parazity. Zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku. Ekologická organizace Turka zažalovala v červnu. Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu vysloví k odtěžení uranové haldy. Proběhne spolu s obecními volbami. Projekt počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí ale z toho má obavy. Cílem projektu je přeměnit hlušinu na kamenivo pro stavbu dálnic. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Víc o něm prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
9: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí Lomu ČSA.
5: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skály Krušných hor. To byly zprávy. Mějte krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne přeji i já.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli budeme léčit lásku lékořicí, nabídnu Miraj vedle tebe usínám a nebo přátelství v podání Petra Reska. Ale teď už je tady jedna Zahrada ticha a skupina Projektil. Já přeji krásné odpoledne, je 5 minut po 16. a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Díky za to.

0: To byla skupina Miraj a Vedle tebe usínám. A tohle už bude přátelství Petra Reska.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Nádherná písnička, úžasný text a skvělá melodie. Jak to sní? Ptám se právě Petra Reska.
3: Tuhle písničku zpívám moc rád a s respektem, protože mám respekt před opravdovým přátelstvím. Moc si ho vážím. Mám zkušenost s mnoha přáteli, těmi opravdovými i s těmi, co se za přátele, ať už z jakýchkoliv důvodů, vydávají. Písnička Přátelství má ale zvláštní historii. Když jsme ji se Zdeňkem Mertou natočili, jedno rádio v minulém režimu ji zakázalo pro prý příliš pacifistický text. Prý totiž nebylo jasné, o jaké přátelství koho ke komu se jedná. A to se tehdejší ideologii jaksi nehodilo. Druhé rádio píseň naopak hrálo. A groteskní bylo, že tady stejné ideologii vyhovovala. Je to dost úsměvný, ale tak to prostě bylo. Pro mě je důležitý fakt, že naši posluchači a fanoušci ji vzali za svou v tom správném slova smyslu. Přátelství druhých pro svůj život potřebujeme. No a kdo přátele nemá, žije strašně chudý život.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Skupina Kryštof a písnička Zatančí. Rádio Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Za chvíli duet Jirka Korn, Helena Vondráčková, to pan Chopin, Honza Nedvěd a písnička Odpust a taky jako za mladá kapely Olympic. České písničky, které máte rádi, ty jsou u nás doma. Pokud se podíváte ven nebo venku jste, tak si řeknete, no jo, tak jako středa, čtvrtek, to byla paráda, dneska se zatáhlo, ale pozor, já mám dobrou zprávu. Sobota a neděle, tam by mělo být jasno, nejhůř polojasno a teploty prý, ne, jestli to klapne, až do 25 stupňů v sobotu, 24 v neděli, takže víkend báječný, těším se na něj, stejně jako vy.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
6: Jsme Český Blaník.
7: A najdete nás i na síti všech sítí.
6: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
7: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Český Blaník.

0: Dalibor Janda tady u nás na vlnách pohodového českého Blaníku. Já vám přeji krásné odpoledne. Řidiči, dobrá zpráva přichází nejen od toho, že máme zastropované ceny a tudíž cena šla o něco dolů, ale přichází také z evropských a světových cen. Snižují se totiž ceny typu ropy Brent. Odepisuje další 3% a vrací se pod $100. Teď aktuálně dokonce za $96 se prodává jeden barel. Takže by se alespoň co se týče pohonných hmot blízkalo na lepší časy. Konec konců ta cena okolo 50 korun a mnohdy i přes. Většinou to byla teda před těmi 3-4 dny 51,90 a přišlo mi to, že to bylo skoro u všech pump naprosto stejné. Přes tuhle cenu nikdo nešel, ale nikdo nebo velice málo benzinových pump bylo pod touto cenou. Nyní už se ty ceny pohybují 46,90 za naftu, ale také 43,90 za benzín Natural 95. Tak uvidíme, třeba to bude do dalších dnů ještě lepší a ještě lepší. Činasky a víno a za chvíli skvělá Hanka Zagorová, Džínovej kluk. A jedna písnička také podle vašeho výběru. Tak co, jakou zahrajeme? Dejte nám vědět na WhatsApp českého Blaníku, číslo je 720 83 63 07. Tak jakou českou, anebo třeba taky slovenskou máme zahrát. Tak nám dejte vědět a my ji zahrajeme zhruba ve 17:45.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Rádio Český Blaník a 17. hodina už klepe na dveře. Já vám přeji krásné páteční odpoledne a mám tu písničky té další hodinky. Mezi 17. a 18. tu budou Mandraže. Karel Gott s písničkou Ta pravá.
1: Ty jsi pro mě ta pravá a já tvůj muž, když bylo líp, když bylo hůř.
0: A nebo skupina Turbo a Krásným dívkám.
2: Krásným dívkám zpívám.
0: České písničky, které máte rádi, ty hraje Český Blaník i po 17. hodině.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra tedy v sobotu očekáváme jasno až polojasno, postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Teploty přes den 19 až 23 na jižní Moravě do 25 stupňů. Toliko počasí, pojďme na silnice.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony brzdí na 173. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na 311. kilometru a zdržení je na 20 minut. Příjezd do Prahy brzdí po dálnici D5 na 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 10. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení. Zdržíte se téměř hodinu. Ode mě všechno. Šťastnou cestu.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným kuřecím z Lidlu. Jedná se o maso na grill dovezené z Rumunska, které obsahuje nebezpečnou bakterii salmonelu. Pozor dejte také na vodu na turajemně perlivou, ve které byl louh. Podrobnosti najdete na webu inspekce. Zámek Štiřín se nedaří prodat. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových to nevyšlo ani na 10. pokus. Do aukce za 720 milionů se nikdo nepřihlásil a tak co nejdřív vypíše nové řízení. Přes snižování ceny z původně požadovaných 3 miliard 300 milionů v žádném pokusu o prodej nikdo nenabídl ani vyvolávací cenu. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Teď jsou totiž informace rozptýlené mezi desítky webů a nový portál je propojí na jednom místě. Co novinka nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
1: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
0: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Sedmitýdenní program festivalu vína mění ode dneška centrum Českého Krumlova na vinařskou metropoli. Návštěvníkům se představí česká i zahraniční vinařství, dozví se zajímavosti od předních someliérů a ochutnávat mohou ty největší vinné skvosty. Program je opravdu bohatý. To byly zprávy, mějte krásné odpoledne.
2: Přidávám se i já, tedy Martin Císař, krásné odpoledne přeji všem. A tady u nás na Českém Blaníku hrajeme dál české písničky, které máte rádi. A které to budou teď aktuálně Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka Ksindl X a Puberťák a krásným dívkám teď zaspívá skupina Turbo.

0: Rádio Český Blaník a tohle byl Pavel Didovič. Teď pojďme na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A to má náš posluchač Jirka.
3: Nejskvělejší Český Blaníček, moc zdraví Jirka Suchovešice. Já bych vás hrozně rád poprosil Harley Svařák. A dneska to je speciálně pro vašeho marodného kolegu Michala Krstyho. Takže kamaráde, na to chce doopravdy. Výborný svařák, vypotit se na cizím těle a uvidíš, že se budeš cítit, jako když ti bylo o 20 let míň. Díky a zdraví tě, Jirka, ahoj.
0: Díky, Jirko, za zkaz i za písničku. To posílám rád a právě teď i pro Michala. Tak Michale, ať si brzy zdrav a my se na tebe v pondělí odpoledne už budeme těšit.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Za chvíli taky Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, anebo Ta pravá v podání Karla Gotta. A tohle už je skupina Harley, tedy písnička Svařák a vy posloucháte Radio Český Blaník. Báječné odpoledne, hezký pátek, to přeji všem.

0: Karel Gott a písnička Ta pravá, rádio Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Za chvíli pro pohodové páteční odpoledne Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Jednu Rosu na kolejích přidáh, no kdo jiný než Babi Daněk. A potom si dáme Miroslava Žbirku a písničku Denny. Posloucháte rádio Český Blaník a já vám stále přeji krásné páteční odpoledne.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlápoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohošku.
10: Jo, to by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
11: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: O tři nožku o rohošku.
11: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Lucie Bílá na českém Bladníku, za chvíli Mandraže a Brouci, anebo pomalu Marka Ztraceného. Určitě to všichni znáte. Sáhnete do šuplíku s pečivem, vyndáte půl bochníku chleba a vezmete do ruky nůž. A že si ten krojek pěkně připravíte a najednou si všimnete, že na chlebu je trošku plísně, tak chvilku přemýšlíte, že půjdete do krámu pro nový chleba, anebo nakonec tu plíseň tak trošku odkrojíte a pak už to bude dobrý, sáhnete po máslu a svačinka je na světě. Ovšem odkrojovat plíseň prý není úplně dobrý nápad, jak nám vysvětlil mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
0: Ajajajajajajaj, tak jste to slyšeli. Nechám to sice na vás, ale to odkrajování plísně má zkrátka svá rizika. Inu, dávejte si na to pozor, aby prostě ta plíseň tam vůbec nevznikla. Ten chleba si ideálně sněste do 2 do 3 dnů, nenechávej ho tam prostě týden někde. To není dobrý, ani v tom chlebníku. A co se týče písniček, ty už jsem představil. Teď ještě přání krásného zbytku odpoledne.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: značky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: pěkný večer. Posloucháte rádio Český Blaník, před námi další informační blok okolo 6, protože za půl minutky už bude 6 hodin večer. Co dál? Nabídneme informace ze silnic, podíváme se na počasí toho zítřejšího dne a jsou tu i aktuální zprávy s kolegyní Renatou Pechovou. Jaké písničky nabídne dál Český Blaník, tak třeba Nádhernou lásku. Nádherná. Mimo Pavla Nováka i Jelen.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: A nebo skupina Olympic a Nech to být.
2: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Český Blaník je rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A je tu slíbené počasí na zítřejší den. Zítra bude sobota s datem 3. října. A jaká bude? Jasná až polojasná, odpoledne k večeru částečné přibývání oblačnosti od západu. Teploty 19 až 23, na východě do 25 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na silnice.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se zdržíte přibližně 10 minut. Doprava zpomaluje od 5. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony přibrzdí na 173. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na 311. kilometru a zdržení asi na 20 minut. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 10. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam téměř hodinu. Ode mě všechno. Šťastnou cestu.
3: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Resort pumpaře vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost a obsah olova splňuje stanovené hygienické limity. Policie případ prověřuje a dál hledá zdroj znečištění. Tělo nalezené včera večer u skládky patří pohřešované ženě. 38letá matka dvou dětí z Frýdku Místku odešla 3. září z domova. Byla ve špatném psychickém stavu a chtěla vyhledat pomoc. Okolnosti její smrti kriminalisté zkoumají. Pravděpodobně spáchala sebevraždu v den, kdy odešla. Praha stále hledá vánoční strom pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo na 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí společnosti Tajko Hana Týce.
11: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice a co je důležité, musí být hlavně zdravý.
5: Tipy můžete posílat na web trhypraha.cz do 15. října. To byly zprávy, přejeme krásný podvečer.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Přání krásného podvečera přidávám já, tedy Martin Císař, a posílám báječnou dvojku. Hana Zagorová, italský zpěvák Drupy a Setkání. Za chvíli Olympik anebo Jelen, Klidná jako voda. Tak ať se dál Český Blaník skvěle poslouchá.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše, pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 ve Varnsdorfu u Děčína za 2 281 500 korun, byt 1KK v Třeboni za 3 270 000, rodinný dům v Horažďovicích u Klatov za 5 800 000, rodinný dům v Petrovicích u Karviné za 4 770 000 a komerční objekt v Nové Vsi ve Překu Umělníka za 22 270 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Otestuj Subaru Sedlčany.
2: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
1: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
3: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
4: A také v digitální síti DAB.
3: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
4: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
3: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český Blaník.

Krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bychomla věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale

píseň tichou jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladíku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Český Blaník.
2: Usínám a chtěl bych se

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Rádio Český Blaník.

nehoním, krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

ovce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

seber si to sama. Seber si to sama.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

popelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

do mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky, pohádky.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

proti vůni akátů. Tím jsou barvy plakátů proti sněženkám.